Jak jim přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, prišiel jim s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným ne, ne, byl uvernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizovu, zvaril, i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Bo je cel švat. Vil jes da kolej velio sam. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tež viduju. Nius jes do chyži velejnu polonnist, po najbih hvaril, vitajte poazniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз'єс, кусав із зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

Dám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi faul?

jde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových kráter.